0: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
1: Þú gætir sagt ökú, þú gætir sagt frý, þú gætir sagt